Vstupte do lesa příšernějšího než kostlivec. Neboť každý člověk zbloudil v lese. Šílená jak papír v obětí meluzíny, zmítá se skvrna dívčího zoufalství, na něž padla noc. Je večer. Les uzamyká skřípavě své mříže. Večer. Kulich, v jehož peří spí bludičky. Žena zbloudila. Muž, kterého čekala, nepřišel. Svatebčané ji budou zítra hledat. Nevěsto, vaše vlasy jsou smuteční. Proč jste si vybrala ženicha, kterého nemilujete? A když už, proč se vám zjevuje mysliveček? Přísahala jste mu lásku na věčnost. Chtěla jste se s ním dnes rozloučit pod dubem, s nímž marně válčí 100 let blesk. Nevědouc, že si dáváte dostaveníčko zdravou zvěří výčitek svědomí a lesa.

šílená, jak papír v obětí meluzíny, zmítá se skvrna dívčího zoufalství. Je večer. Les uzavírá skřípavě své mříže. Večer, kulich, v jehož peří spí bludičky.

naší dál, kdo peče, a pět dukátů přinese. Pět dukátů přinese, komu tanečníci vidět smí. Ty v skutku všechno znáš a znáš mé tajemství. Já pak bych neznal, vždyť jsem tajemný. Pak svěřím ti pečeť a odepsej mu jí. Mé jméno je Harpax, bojím se Sparty. Zajdu do hospody za bránu, najím se, osvěžím, pak po cestě si poležím. Až se tvůj pán z města vrátí, můžeš mě z hospody zavolat.

Lepstene obecens voxelou věcí zná, a nesmíme je nutit. Veď vzácná paní, malou prosbu mám, já potřebuji půjčku.

Potřebuji pomocníka v této čtvrti neznáme, vychytralého prohnaného, který se propůjčí ke všemu, čemu já ho navedu.

tand, calopsida, encaplida, abalopsa, bakoplida. Osoblavní koření, největší však umění, není jenom koření, brož.

0: se mi ha seguito sola sotto i sabbatini.
1: Jak sem řekl, pane Rado, dvě drachny a natural jedle potřeby. Hej, jinak ani nezakvrdlám.

tak se říká, že zaměstnanec je hospodářsky slabší. Chtěj, nechtěj, musím to chlapa vzít. Dobrá, přijímám.

0: Barnet, il y a Saint Jean-Baptiste Poquelin. Giovanni Molière, známý svým ostrovtipem a kradením mých záplepek. Plautus, vaším službám, mistře, ale ani ten nejméně otesaný lotr ze všetných postav by si netroufl prodávat ženu. Prodal jsem spousty žen, ale co chcete, byly to otrokyně. A já koupil mnoho žen krásnými slovy a ještě mi za to platili. Ale tento skorumpovaný trhovec, kupčí z duší ženy,
1: z duší doby,
0: z duší civilizace,
1: trať se z mé hry.
0: Nejsem více tvým autorem,
1: stříkáme se tě. Škrtneme ho z obsazení.
0: Uvrhneme ho do propadliště dějin.
1: Spláhneme ho do kanálu.
2: Pomoc! Pomoc!
1: A zatím s tímto pravzorem dokonalosti
0: obnovíme ducha krásy,
1: ducha doby,
0: ducha kultury.
1: Dance aristokratik.